0: soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Radio Kiss. Kiss.
1: To nejlepší od 90. let.
2: You know what we gotta do. We gotta take it to the limit.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Jak jsme říkali, ano, genderové vyvážení znamení zvěrokruhu v příštích letech. Teď je otázkou, jak rychle to prosadí nebo ne. Takže štír.
2: Štířice.
1: Kozoroh.
2: Kozoroška.
1: Teď to bude koza a pana.
3: Panic.
4: Jo. Což znamená, že u býka to bude kráva.
5: To znamená, že já jsem vlastně na přelomu váha pany, tak jsem vlastně váhavý panic.
1: Ale je to zase kachna.
2: Jo.
0: Hraní Kiss od 6 do 10.

0: tisíc korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Radio Kiss. To nejlepší
1: od 90. let.
0: Non-stop.
2: Hiya, Bobby.
3: Hi, Ken.
2: You wanna go for a ride?
3: Sure, Ken.
2: Jump in.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Zároveň je i den, kdybychom měli říkat pravdu. A mě napadla jedna věc. My tady o sobě ve studiu víme už úplně všechno, ale Kisáci o nás všechno nevědí. Takže co kdyby nahráli vzkaz přes...
2: Jejda. To jsou ty výpadky, to je potom blackoutu ještě. Máme pár vysílačů, který musíme dát.
1: To nevadí, já to ráda zopakuju. Takže mě napadlo, no, že by nám Kisáci mohli posílat vzkazy přes apku a my bychom museli...
2: Ne, to nejde dneska.
3: To je jak na potvoru, ty člověče, zrovna myší mikrofon.
2: Víš, že jo?
1: Kisáci, posílejte vzkaz přes apku.
2: Ani ne, všechny nápady jsou dobrý.
0: Raní Kis. Od 6 do 10. What's up?

0: hrajeme to nejlepší od 90. let. Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
1: Krásný poslech, plný smíchu, krásné hudby. Be happy a krásný den.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávej vzkazy a vysílej s námi každý den.
2: Už nikdy, nikdy jiný rádio než to vaše. Fakt jste naprosto boží.
0: Apku Rádia Kiss hledej ve svém mobilním marketu nebo na webu kiss.cz.
3: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
4: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
0: Kiss. Počasí.
5: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
6: Honzo, díky, díky tobě víme, jaké bude počasí. A teď vyprobujeme telefon 210 323 323 schválně, jestli někdo je na druhé straně, jestli už je někdo zhůru, protože jak jsem sledoval provoz, automobilový provoz, tak na silnicích normálně nikdo. Já jsem vždycky čekal na červený na semaforu sám, což se teda dlouho nestalo takhle po ránu kolem 7 hodiny. Tak schválně, kdo pak je s námi po ránu v éteru? Halo.
7: Ahoj, tady Franta.
6: Františku, jak se daří po ránu v neděli?
7: Ahoj, jde to, do práce.
6: To tak kam jinám, že jo, v neděli?
7: Je to tak.
6: A práce, Bavendo bude dneska v práci nějaký?
7: Ale budu tam sám, takže...
6: Takže dobrý.
7: Takže pustím si vás a vy se o to postaráte.
6: My se postaráme, ano, dobře, tak děkujeme. Děkujeme, budeme ti dělat společnost, jo?
7: Dobrá.
6: Františku, ať to uteče v práci, ahoj, čau.
7: Měj se, ahoj.
6: Kdo pak je s námi po ránu dál? Krásné dobré ráno, tady Martina Kiss.
8: Ahoj, Zdenka, čau Martine.
6: Zdeňko, co je nového u tebe, pověs nám.
8: Nového asi nic, jedu standardně do práce při neděli.
6: A v sobotu večer, prosím tě, jak to bylo v sobotu večer? Byla jsi někde s holkama?
8: Ne, nebyla, bohužel i včera jsem byla v práci, ale víš co, pocházím z Pálavy a u nás tady včera bylo vinobraní velké, mikulovské.
6: Jo, tak
8: já bydlím kousek vedla, jako ne přímo v Mikulově, takže tady byl takový nářez na kovárně, že jsem docela ráda projela domů v klidu.
6: Ty jsi podle mě se ani nevyspala v noci, to byl takový rambaj, viď?
8: Jo, ale naštěstí už je chladno, takže se dají zavřít okna a rolety a všechno, tak to dá.
6: Zase je to jednou za rok, musíš to nějak snést.
8: To vůbec si nestěšuju, naopak.
6: Naopak.
8: Jenom, ať je toho víc.
6: Celá Česká republika se přijela bavit do Mikulova včera.
8: Celá možná ne, ale bylo jich to.
6: Tak děkujeme za ranní postřeh z Mikulova, z Mikulovska, ahoj.
8: Díky, hezký den, ahoj.
6: Já mám pocit, že bylo včera i znojemské vinobrání, jestli se nepletu. Prostě včera se prostě holdovalo vínu. Kdo pak je s námi do třetice? Čau.
9: Čau, Martio, tady Jana.
6: Janičko, ty jsi taková naspeedovaná, ty už jsi zhůru aspoň od 5.
9: No jasné, už od 4, my jsme v práci, teď jdem s kamošem zkontrolovat selátka, jak jsou na tom, tak se smějem po ránu, je fajně.
6: A selátka se také smějou po ránu?
9: Oni jsou spokojení.
6: Tak
9: oni
6: to je důležitý.
9: Napapaní, v teple, napapaní.
6: Vy jste jim prostě udělali hezky. Vy jste jim udělali hezké ráno.
9: Jo, jsme tu sami dva, tak je sranda.
6: Tak to je důležitý. Tak vás zdravím moc do vaší práce, ať to utíká a díky za telefonát. Ahoj.
9: Jo, díky. Čau, Martě.
6: Zase někdy naslyšenou na Kisu. Hraní tři posluchači v éteru, odbyla 7. hodina. Já jsem Martin Hovorka, jsem vaším parťákem pro dnešní ráno. Labuš.
0: Nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Radio Kiss, pár kapek deště spadlo po ránu. Neříkám, že všude, ale začíná se trošku se začíná to počasí měnit, což jsme ani nečekali, že by v neděli mělo se něco dít na obloze. Uvidíme, budeme to sledovat, jak se to bude vyvíjet. Každopádně je tu neděle opět den volna, stejně jako včera. A my tu máme pozvánky na super místa, kde se něco děje. Tak třeba v Praze, nedaleko zoologické zahrady, probíhá i dnes vinobraní. Také se pojede jízda autoveteránů. A pokud jste si rádi hráli s igráčkem jako děti, nebo vám byl igráček předán jako hračka svého času, tak dneska igráček slaví 50 let. A my vás pozveme na jednu akci, kde těch igráčků bude víc než dost. Detaily v průběhu dnešního rána, tak buďte s námi. A jestli víte také o nějakém fantastickém místě, kde by bylo záhodno se stavit, tak nám nechte vzkaz přes apku Rádia Kiss. Rádi si s vámi o tom daném výletu zavysíláme. Teďka Olga Lounová a

0: Active Kiss Active Weekend.
1: Kysáci, v 7 hodin 20 minut otázka. Zdali máte rádi vůni benzínu a eleganci starých časů? Právě dneska, v neděli 13. září, pořádá Veterán klub Velemín jedinečnou výšku meziválečných strojů. Akce s názvem Pozvání rudé arcivévodkyně na zákupy startuje přesně v 10 hodin na nádvoří zámku Velké Březno. Pokud byste ale nestihli dopolední start, tak nablízkané historické skvosty dorazí na 13 hodin do cíle, a to je státní zámek Zákupy. Vstup na zámecká nádvoří je zdarma, tak si nenechte ujít zlatou éru motorismu. No a v případě, že byste chtěli vyrazit na další skvělou akci, tak víme o jedné v Praze. Ahoj!
2: Projekt Prostě srdcem, zabývající se kanisterapií a dalšími činnostmi, dnes slaví čtvrté narozeniny. Slaví se od 11 hodin fotbal, golfem a během v areálu Rosmarína v Pražských Modřanech. Sportovně kulturní akci podpoří bývalí fotbaloví a hokejoví reprezentanti a moderátorka Andrea Bezděková.
1: Říká a zve Terka Jandová, teď už další muzika na Kissu, David Guetta i Culture Beat, tak hezké ráno.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport. Zkrátka zážitky. Po celý víkend.
3: Radio Kiss.

0: Luborům obzvlášť, mají dneska svátek, je 13. září a také bych rád pozdravil vás všechny, kdo jste museli dneska vyrazit do práce, ale díky poslechu Rádia Kiss to třeba není taková dřina. Ahoj!
1: Nazdar Marťas, jsou od 6 od rána v práci, sice teda jenom do 10 a jsou rád, že vás můžu poslouchat, že mi to v práci utíká lépe, než kdybych tady byl na sucho, nebo jak to mám říct. Čau a be happy.
0: My tě rozhodně na sucho nenecháme, protože další muzika je nachystaná Ina, taky Fool's Garden z 90. A mrkneme se na zpěvačku Lady Gaga, protože kolem ní se toho děje spoustu nového. Hezké ráno. Radio Kiss.

8:15 a je tady informace, kterou nikdo nečekal. Lady Gaga a její snoubenec Michael Polanský se stali rodiči. Zpěvačku vyfotili s miminkem při procházce v Severní Karolíně. Jméno ani pohlaví zatím zpěvačka neupřesnila. Není ale známo, jestli dítě případně neodnosila náhradní maminka, jelikož na zpěvačce v posledních měsících těhotenství nebylo vůbec znát. Takhle, Lady Gaga sice tají jméno svého děťátka, ale podle mých spolehlivých zdrojů už jméno je dané a je to Baby Gaga. Baby Gaga. No a o pohlaví to se teprve bude rozhodovat. Hezké ráno. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Ladíte KIS, máme hlášenou dopravní nehodu na dálnici D1. Je to u Brna ve směru na Prahu, a to za nájezdem od bratislavské dálnice. Jsou problémy také v jižních Čechách. Jedete-li právě teďka po dálnici D3 z Českých Budějovic na Tábor, tak dopravní nehoda se stala za odbočkou na Jindřichův Hradec. Osobák tu skončil ve svodidlech. Jestli máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám prosím zkaz přes apku Rádia KIS, ať víme, jak se vám jede. Díky.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2. Na Rádiu KISS. Rádio KISS. Počasí.
6: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
7: Na hodinách 8, já jsem Martin Hovorka a na Rádiu KISS právě teď Unique 2. Vzpomínka na 90. léta.
5: To nejlepší od 90. let. KISS. KISS. Radio KISS.

Ladíte Radio Kiss a pokud máte v hlavě přání, které jste ještě nikomu neřekli, tak co ho říct sem k nám na Kissu? Něco, co byste chtěli strašně moc zažít, ale chybí vám k tomu odvaha, peníze nebo ty správné kontakty. Třeba toužíte nahlédnout do zákulisí obřího koncertu, potkat svého oblíbeného zpěváka nebo si naopak zkusit, jaké to je sedět tady u nás za mikrofonem a moderovat v rádiu. Nebo třeba vás napadne něco dalšího. Ať je to cokoliv, ranní Kiss se rozhodl, že vám bude plnit sny. Týden co týden. Takže svá přání nám napište na e-mailovou adresu rano@kiss.cz a tady nám specifikujte, co přesně by měl ranní Kiss splnit a proč. Takže pojďte do toho, protože jak se říká hezky česky, líná huba holí neštěstí. Těšíme se na vaše přání, protože každé vaše přání může být výzva pro ranní Kiss. Zítra pokračujeme, laďte proto i v pondělí ráno ranní trojku Romana, Míšu, Patrika. Teď Taylor Swift.

0: Kiss Active Weekend.
1: Ladíte Kiss, bude 8:30 a pokud už máte nějaké plány a dnešní odpoledne, tak třeba já přebijete tím, co vám řeknu teď, protože takové vinobraní na vinici svaté Kláry v Pražské Troji, to je plán, který předčí všechno ostatní. Takže pokud byste chtěli ochutnat to nejlepší od českých a moravských vinařů a k tomu si dát dobré jídlo a také tekuté zlato v podobě čerstvého burčáku, vyražte do Pražské Troji, je to hnedka vedle zoologické zahrady, je tam botanická zahrada a tam je vinice svaté Kláry a tam se to celé odehrává. Krom toho bohatý hudební program až do dnešního večera, já věřím, že si to užijete. Navíc v ceně lístku, vstupenky na to vinobraní, máte i vstup do skleníku Fata Morgana zcela gratis, takže vemte rodinu a vyražte do botanické zahrady, protože jako tam člověk jako třeba úplně často nepřijde, ale když je vinobraní, tak to je o důvod víc, proč toto atraktivní pražské místo navštívit. No a pokud byste teďka pátrali po nějaké akci, kam můžete vzít děti, tak poslouchejte dobře Blanku.
2: Dnes se kysáci na zámku Loučeň koná rodinný den, a to ve znamení Igráčka. Legendární česká hračka Igráček letos totiž slaví 50. narozeniny a Igráčků v tým si pro návštěvníky připravil spoustu zábavy. Skákací hrad, malování na obličej, hudební vystoupení nebo třeba koutek myslivců.
1: Za malý moment Paul Keen, taky Tina Turner, a jestli máte nápad, jak trávit neděli, nechte nám vzkaz přes apku Kissu. Díky.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

Posloucháte Radio Kiss. Češi jsou často označováni za světovou houbařskou velmoc. Procházka lesem s košíkem a nožíkem není pro většinu z nás jenom způsob, jak sehnat suroviny na smaženici, ale doslova národní sport a takový, řekněme, společenský rituál. Od počátku tohoto měsíce se lidé po celé republice chlubí předspanými koši hnědých i pravých hřibů, křemenáčů, kozáků, klousků, bedel, růžovek i dalších dobrot. Myslím, že dokonce i o sobě dávají vědět Václavky v lesech. No, pojďme si říct, že vlastně to se dědí z generace na generaci, to houbaření v Česku, a každá rodina má svým způsobem svá ověřená místa, jejichž GPS souřadnice se střeží lépe než státní tajemství. Tak jestli právě teďka jste někde v koloně na kraji lesa, je to normální, protože do lesa na houby vyráží každý druhej. Kiss.

0: Ve 3:45 ladíte Radio Kiss, tak si představte, že i čokoláda má svůj mezinárodní den a ten je dnes 13. září. Není se čemu divit, protože v oblíbenosti cukrovinek rozhodně čokoláda vede. Takže dneska si můžete bez výčitek vychutnat lahodnou tabulku své oblíbené klasiky. Pořiďte si takový to pádlo, ne v obyčejnou tabulku čokolády, ale takový to pádlo, jak se prodává. Taková ta velká čokoláda a když si s ní zalezete někam do kouta nebo do peřiny, do postele a budete se tím ládovat, tak nikdo vám dnes nemůže nic říct, protože když už je ten mezinárodní den čokolády, tak to samo o sobě nabádá k tomu, abyste si prostě na této pochoutce pošmákli. Doufám, že vám bude chutnat i následující muzika, Bon Jovi, David Guetta nebo Alan Walker a z rádia Kiss přání hezké neděle.
1: Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Za chvíli bude 9, víme o problémech na dálnici D8. Jedete-li z Ústí na Prahu, tak zase zdem na Kralupy. Máme hlášené auto po požáru a pak na hlavním tahu z Nového Boru na Liberec. Ve Svoru na Kruháči havaroval osobák. Pokud máte i vy informaci z té své ranní cesty, nechte nám vzkaz přes apku Kisu. Já vám chystám další muziku. Čeká nás Gazolína a taky Dario G.

0: jediná Kiss Show. Otevřeno non-stop na webu kiss.cz. Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoládovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
0: Kiss počasí.
2: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
3: Je 9, vaším parťákem pro víkend je Radio Kiss. Dario G nachystaný, já jsem Martin Hovorka, přeju hezký poslech.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

90. jsme měli Spice Girls a v miléniu potom přišli ze Spojených států Pussycat Dolls, měli mraky hitů. Pak se po nich slehla zem, ale teďka o sobě dávají znovu vědět a kysáci, my pro vás máme vstupenky na jejich pražskou show, která proběhne už za pár dní, vlastně ode dneška za 10 dní. 23. září jsou Pussycat Dolls v pražské O2 aréně a my vás tam dostaneme. Další dvě vstupenky rozdám v našem dnešním dopoledním vysílání, tak držte vlnu a jakmile vám prozradím úkol, co bude vaším úkolem, tak potom už se od telefonního sluchátka zkrátka nepůjde odtrhnout. Sigala, taky Wakefield, držte vlnu, jsme Kiss. Radio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Krásné dobré ráno. Niko už má dopoledne, je 9:45 a pokud právě teď přemýšlíte, kam byste dneska mohli vyrazit na výlet, třeba vás inspiruje naše posluchačka, která právě teďka popadla kamarádku a mají namířeno a teď nám to řekni kam.
2: Ahoj, tady Bára a já zdravím Radio Kiss. Už od rána vás poslouchám a my se právě chystáme s kamarádkou a se psy se projít na Křivoklát, tak uvidíme, jaká bude krásná procházka. Já vás tam všechny zdravím a mějte se hezky. Zdraví Bára.
1: Báro, děkujeme. Křivoklát může být klidně i místo vašeho dnešního výletu. Takový cíl, řekněme. A i vláčkem se dá dostat pohodlně, takže proč ne na Křivoklát. No a pokud máte právě teďka u sebe děti a dětem se nechce moc šlapat, tak to nevadí, protože přicházíme i s dalšími nápady, které by mohly být jako na míru ušité právě vašim dětem.
3: Nevíte, jaký kroužek, sport nebo jinou volnočasovou aktivitu letos vybrat vašim dětem? Navštivte Bambi Fest v Ostravě a během jednoho víkendu objevte desítky možností na jednom místě. 28. ročník Bambi Festu můžete navštívit celý víkend na louce u starobělské koliby v Bělském lese a vstup je zdarma.
1: Jsem zvědav, na jaká místa se dostaneme v průběhu dnešního víkendu, dnešního dne. Apka Kisu, nechte nám vzkaz, kam vyrážíte vy, třeba se ostatní posluchači také inspirují. Teďka muzika Dimitri Vegas a Daidou a taky Tiesto.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já často říkám, že Kis je moje osudový rádio. Chcete vědět proč? Moje mamka mi vždycky říkala, ať se držím dobrých andělů. Jo? Anděl je sakra dobrý, teda až na to dospívej to. Jo? Potom, celý život mě berou Asiatky. Když jsem dělal hudbu, říkal jsem si DJ Dud Dud. A můj syn se jmenuje Patrik a hry tak mu říkám, pupičku.
2: To je dobrý!
3: Do hezky.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: a v rubrice Legendy Rádia Kiss teď zamíříme do roku 1994, dáme si hudební hymnu tohoto roku, písnička, kde refrén se zpívá někdo úplně jiný, než ko vidíte v klipu, ale na tanečním parketu to v 90. bylo úplně jedno. Tak Real McCoy a Another Night, pojďme se vrátit o více jak 30 let zpátky, protože tohleto je muzika, na kterou se tenkrát taky trselo a blikala diskokoule. Real McCoy, MC Shar, Another Night.
1: Legendy, hudební legendy.

0: Ladíte Radio Kiss, já jsem tady narazil na zajímavé video ze světových her humanoidních robotů, které se konaly v srpnu v čínském Pekingu a byly také plné robotických úspěchů, ale dokonce i robotických selhání. Mezi úsměvné nezdary patřilo například vystoupení malých robotických roztleskávačů s modrými třásněmi. Šlo o jakousi robotickou verzi lidského roztleskávání, při které měli miniroboti ukázat kromě jiného i kolektivní synchronizaci. No a někteří se ovšem ale rozhodli pro poněkud jiné představení. Dokonce dva roboty potrápil samotný výskok, se kterým se nedokázali popasovat a skončili rozpásnutí na zemi. No a největší pozornost upoutal třetí nešika, který sice ustál výskok, následně ale začal i on mít potíže s koordinací a jeho pohyby tak místo pečlivě naučené taneční sestavy začaly připomínat trochu chaotický street dance. Že tak o tom přemýšlím, oni zřejmě před vystoupením asi popíjeli nějaký ostřejší olej.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Yes. It is not that fun.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Bezmála 10. hodina dopolední. Kolony se aktuálně tvoří na výjezdu z Brna směrem na Prahu. Je to na dálnici D1 a je to zhruba na 10 minut. Důvodem je zúžení. Dvě auta jsou aktuálně po dopravní nehodě na pražském Opatově u metra. Je to ve směru k dálnici D1 a pozor také auto mimo silnici v Krkonoších. Je to mezi Janskými Lázněmi a Černým Dolem v Serpentinách. Tak s tím, kysáci, počítejte. Pokud máte i vy informace z té své dopolední cesty, nechte nám vzkaz přes hlasovku Rádia Kiss. Díky.

0: vás naše muzika. Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Radio Kiss počasí.
1: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
2: V 10 hodin dopoledne vás z Kissu zdraví Martin Hovorka. Dáme si Ašra, který se před mnoha lety spojil také s Pitbullem.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Máme pár minutek po 10. hodině a rád bych vám připomenul, že opět budeme v dalším týdnu házet taky su kostkou a vy budete mít možnost si každé ráno vyhrát dokonce až 7000 korun. To se v uplynulých dnech nepodařilo, ale třeba takový Petr si odnesl slušnou sumičku.
1: Dámy a pánové, tak na hrací kostce se objevila pětka. Pošlem ti 5000!
0: Opět zítra v 7 hodin ráno vytáčejte 210 320 323, protože do našeho éteru se dostává hra 7 v 7. Házíme kostkou za každý hod. Si můžete odnést něco jako 1, 2, 3, 4, 5, 6, dokonce i 7 tisíc korun. To v případě, že padne šestka. Tak držíme palce.
2: 7 v 7. Každé všední ráno na rádiu.

0: Active Weekend.
1: My tady o víkendu na KISSu propojujeme všechny části naší republiky. Teďka důkaz, protože se nejprve vydáváme do východních Čech. Kam má namířeno naše posluchačka? Ahoj!
2: Ahoj Martine, náš dnešní plán je Hartecká stezka hnedka za Vysokým Mýtem směrem na Litomyšl. Je to taková minizo, kde mají klokana, pštrosa a spoustu dalších zvířátek. A hnedka naproti přes silnici mají americký motorest, kde se všichni moc dobře najíme, protože tam je vždycky plno. Tak já doufám, že na nás něco zbyde. Takže kdyby posluchači byli v okolí Vysokého Mýta, vědí, kam dneska zajít.
1: To je dobrý, to je v kompletu. Zábava a pak ještě navíc obídek, takže nemusíte vůbec nic vařit. No a pojďme z východních Čech na úplně jiné místo. Tentokrát do Čech západních a měl bych tady něco pro milovníky železnice. Tip má Blanka.
3: Národní den železnice se KISSáci tento víkend koná v Chebu. Dnes vás v rámci programu čeká od 10.30 nebo od 13 hodin prohlídka exponátů na točně. Prohlédnete si tady historickou i moderní železniční techniku.
1: Jaké jsou vaše plány? Pochlupte se přes apku Rádia KISS, pojďte si s námi zavysílat a třeba ten váš tip na výlet bude inspirací pro naše posluchače, aby neseděli doma a vytáhli taky zadek, trošku se šli vyvětrat. Two Unlimited, za malý moment je víkend a písnička Blinding Lights. Ať máte hezkou neděli.
0: Radio KISS. KISS. To nejlepší od 90. let.

0: 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Já myslím, že nejvyšší čas zvednout telefonní linku 210 323 323 a zeptat se, kdo pak tam je. Halo, halo.
1: Martine, ahoj.
0: Já tě zdravím, kam posíláme pozdravy?
1: Do Váskomeziříčí.
0: A komu ještě, tak je taky důležitý?
1: No, Mirek, tvůj nejvěrnější posluchaček, co tě poslouchám každé pátky, co od ty neděle.
0: Nepovídej, opravdu.
1: No, ty jsi prostě nejlepší.
0: Je, to je, děkuju, to mě těší, že tady nesedím zbytečně, že no. Tě to baví, člověče, to je dobře.
1: Jo, jo.
0: Tak já ti teďka zpříjemním den písničkou, kterou si vybereš ty.
1: Tak to bude Mileniovka a Liza, jo?
0: Jasně, zahrajeme. A jak trávíš víkend, jak užíváš víkendu?
1: No, odpočívám, no. Odpočívám a po obědě půjdu se projít nebo pojedu na kole.
0: Ideálka, ono se má snad i trošku udělat lepší počasí teďka nějaký.
1: Babí léto, ne?
0: babí léto bude, takže vytáhnout kolo, protože kdo ví, jak dlouho ještě na kolech a takovýhle letní aktivity budeme moc dělat, tak
1: no, přesně.
0: Musíme toho využít do poslední chvil. Měj se krásně, díky za telefonát a díky, že posloucháš Kiss, zase někdy naslyšenou.
1: Jo, měj se zatím, ahoj.
0: Ahoj.

0: Ladíte Radio Kiss, máme 10:45 a já mám pro vás novou definici českého národního sportu. Fotbal ani hokej to není, je to mačkání tlačítek a kurzové sázky. Venku jsou statistiky za první pololetí letošního roku a čísla ukazují, že průměrný Čech za tu dobu prohrál asi 6,5 tisíce korun. A pozor, počítej si do toho i novorozenci a děti. Takže pokud vaše roční batole ještě nevsadilo na vítězství Realu Madrid nebo neotočilo bednu v kasínu, tak máte v rodině finanční skluz. Si představte, že skoro 80% všeho hazardu u nás ovládly automaty. No a já žiju doteď v tom, že na automatech se pořád sází jenom na blikající třešně a melouny, jenomže tyhle retrovitamíny jsou očividně nejdražší ovoce v Česku.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let. Non-stop.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Na Rádiu Kiss víme o čerstvé dopravní nehodě. Ta se stala na pražské jižní spojce, a to mezi Lanovým a Černým mostem. K nehodě došlo na úrovni Průmyslové u Europarku. A pak pozor na kolony. Do jedné z nich si přibrzíte na příjezdu do Prahy, a to u Zdip po dálnici D8, jdete-li od Ústí nad Labem. Další problémy jsou na výjezdu z Brna ve směru na Prahu, to už je dálnice D1. Tady je aktuálně zdržení kolem 15 minut, a to na úrovni brněnského výstaviště. Jestli máte i vy informaci z té své cesty, nechte nám vzkaz přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Lenka,
1: Alex,
2: Katka
3: a Lukáš.
4: Radio Kiss vysílá
5: non-stop.
6: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
7: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
8: Radio Kiss. Počasí.
9: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
10: Mám pro vás dárečky, tak poslouchejte a připravte si telefony. Já jsem Martin Hovorka a na Kissu právě teď Last Ketchup.
8: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Ladíte Kiss, máme pár minutek po 11. hodině a skupina Pussycat Dolls slaví 20 let na scéně, navíc je to 20 let od vydání jejich debutové desky, na které se objevila písnička Doncha, a přátelé, z toho důvodu Pussycat Dolls přijíždějí s ikonickou Nicole Scherzinger opět do Prahy, a to poprvé od roku 2009. 23. září, to už je přesně za 10 dní, se objeví v O2 aréně a my máme vstupenky. Dva lupeny na Pussycat Dolls. Je potřeba pečlivě poslouchat naše vysílání, protože někde v našem playlistu v této hodině bude ukrytá muzika od Pussycat Dolls, a pokud ji odhalíte, zavoláte a řeknete nám, jak se ta písnička jmenuje, tak dva lupeny do O2 arény budou vaše. Takže hrajeme o Pussycat Dolls a také nabízíme další muziku, třeba právě teď Kaskáda a Felix Jen. Rádio.

0: Active Weekend.
1: Posloucháte Kiss a říkám si, úplně ideální je vyrazit na nějaké místo, kde se dají nakombinovat rovnou třeba dva výlety. Tak na ten výlet, o kterém bude mluvit náš posluchač, je dobrý si vzít plavky a taky de facto i dalekohled, případně prázdný bříško. Poslouchejte.
2: Tak my právě jedeme teďka na Ještěd na oběd. Aha. Tam bude krásný výlet určitě a potom jedeme do Babylonu na celý odpoledne se zablbnout. Tak se mějte, čau, Luky.
1: Naprosto ideální neděle, Lukáši, děkujeme za tip a obrazím si na Terku, protože ta ví, že dýňová sezóna je v plném proudu a měla by tip na akci.
3: Navštivte muzejní dýňobraní ve Valticích. Opět nebudou chybět tipy, jak dýně zpracovat v kuchyni na slano i na sladko. Malé návštěvníky potěší veselé tvoření s motivy dýní, řada her a zábavných prvků. A někdo se třeba nechá inspirovat pro halloweenské tvoření.
1: Co plánujete vy na neděli? Pochlubte se nám přes apku Rádia Kiss, pojďte si zavysílat a já vám posílám do uší muziku od Backstreet Boys nebo kapely Green Day.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss.

0: pokračuje. Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno. Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
1: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Legendy. Hudební legendy Rádia Kiss.
1: V tento okamžik nás na Rádiu Kiss čeká žena, která dokázala, že housle rozhodně nepatří jen do upjatých koncertních sálů. Vanessa May dostala své první housle ve 4 letech, v 10 už hrála s filharmonií a v 21 bořila hitparády po celém světě. A mimochodem, v roce 2014 si splnila obrovský sen, když jako lyžařka reprezentovala Thajsko na zimních olympijských hrách v Soči. Takže Vanessa May a její největší hit Destiny. Pojďme zpátky o 25 let a pojďme si vychutnat tuto hitovku z milénia.

0: října do O2 Areny, pardon, 23. září do O2 Areny se vyplatí. Kdo pak se dovolal?
1: Tady Tony u telefonu.
0: A ty
1: Tonda, Tony.
0: Tonda, Tony, ty jsi správně vychytal písničku od Pussycat Dolls z naše vysílání. Zajímá mě, jak se jmenuje.
1: Donča.
0: Donča, to je správně. Tím pádem dvě vstupenky jsou tvé a užij si za 10 dní koncert.
1: Děkuji moc.
0: Měj se krásně, ahoj. David Guetta je připraven, stejně jako DJ Bobo, ať se vám Kiss i nadále skvěle poslouchá a věřím, že opět brzy pro vás nějakou další soutěž vymyslíme, abyste si odnesli nějaký hezký dáreček z našeho vysílání. Tak buďte s námi. Radio Kiss.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Víme o několika dopravních nehodách. Jedna se stala právě teď na dálnici D5 ve směru na Plzeň od Prahy. Za sjezdem na Rokycany se srazil osobák s dodávkou. Problémy hlásí také hlavní tah z Černého mostu na Lanový most, to je v Praze. Hned za Běchovicemi je dopravní nehoda a kolona už od sjezdu z dálnice D11. No a pokud vás čeká cesta do Benešova od Českých Budějovic, tak na prvním benešovském kruháči v tomto směru se nám srazila 4 osobní vozidla. Buďte opatrní, dojďte do svého cíle v pořádku a jestli máte také z vaší cesty nějaký dopravní zádrhel, dejte nám o něm vědět přes apku Rádia Kiss. Díky.

0: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
1: Navštivte Energylandii a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní při koupi dvou vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Kiss. Počasí.
3: Nedělní den bude polojasný, během dne se bude od západu zatahovat a odpoledne se v Čechách mohou vyskytnout přehánky. Vítr bude foukat mírný západní rychlostí do 5 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 18 a 23 stupni.
4: Nedělní pravé poledne, Martin Hovorka s vámi na Kissu. Mám pro vás Milk & Sugar a taky Davida Guettu.
2: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Na Rádia Kiss, tak ještě jeden proběhne do konce letošního roku, a to přímo v té největší koncertní hale této země, v O2 aréně, kam opět Rádio Kiss přiveze Millennium Explosion. 21. listopadu v sobotu se na vás DJové a moderátoři Kissu těší v O2 aréně a spolu s námi také hvězdy milénia, jako je Buzz Hunter, Košín, Puffendorf, ATC, Groove Coverage, Ingrid a taky Safri Duo, což budou zřejmě největší hvězdy večera. Protože s kým se bavím, tak ten odpovídá: Safri Duo, se těším, až díky Rádiu Kiss uvidím. Takže O2 Arena, Millennium Explosion, 21. listopadu, vstupenky jsou v prodeji, tak se těšíme, že se s vámi potkáme v O2 Aréně. Rádio Kiss.

0: Kiss Active Weekend.
1: Zdravíme všechny výletníky do vozidel. Tady píše naše posluchačka, že její partner je trošku znechucený z toho, že momentálně jedou ze Šumavy do Chebu a že jim cestou začalo pršet. Tak snad to přejde, musíme si to přát, ale díval jsem se, že v těch dalších dnech by to počasí zase mělo ukázat i žlutýho punťu. Tak uvidíme, kam se dopracujeme. Každopádně teďka s vámi, s posluchačemi, vyrážíme na jižní Čechy, do Českých Budějovic, protože právě tady je kopec a tam by nás chtěl pozvat jeden z našich posluchačů.
2: To jsou Český Budějovice, jednak tam je kleť, Hvězdárna, tam zjede lanovka, že jo, takže sportovci tam chodí nahoru pěšky a my invalidi jezdíme lanovkou, výborně tam vařej. No a pak můžete si jít hezky lehnout na penzion Štiles, tam je u rybníčku, to znamená v létě tam je nádherně, jaro, podzim, prostě skoro celoročně, takže super. Takže jo, čauky, vlastá.
1: Vlastníku ahoj, no a pokud máte nějaký vztah k igráčkům a tuto hračku máte třeba doma v krabici pod postelí, tak dobře poslouchejte Blanku, protože se slaví jedno velké jubileum. Kde pak?
3: Dnes se kysáci na zámku Loučeň koná rodinný den, a to ve znamení Igráčka. Legendární česká hračka Igráček letos totiž slaví 50. narozeniny a Igráčkův tým si pro návštěvníky připravil spoustu zábavy. Skákací hrad, malování na obličej, hudební vystoupení nebo třeba koutek myslivců.
1: A už vyrážíme za muzikou, protože na Kisu právě teď Alexia, bude i Pinka. Jestli máte taky nápad na to, jak trávit odpoledne, dejte vědět přes apku Rádia Kiss. We'll be right back.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Ty hrajou na tom Kisu. Teda.
2: Musím říct, že vám lidi musí zakázat veškerou dovolenou, protože bez vás to rádio vůbec nefunguje.
1: To musíme vrátit vám, bez vás by to rádio přece vůbec nefungovalo.
3: To je pravda.
4: Mockrát vám děkuju a jestli na to pivo nepřijmete tu pozvánku, kterou vám teď tady posílám, tak jste u mě mrtví homolkové.
5: Jo. Jsem punker, mám punkovou skupinu, ale na Kis nedávno pustit. Když chodím do práce nebo jedu auto, nebo mám chvilku čas, hrajem karty, jsme na pivku někde, tak vždycky Kis, děláte to skvěle.
6: Ale lidi říkali, že vám jedině.
1: Naruš to.
6: Ale lidi říkali.
1: Kamarádi, hudební dramaturg Kisu právě vyskočil z postele. A jede nás zabít.
0: Raní Kis. Od 6 do 10.

0: Ladíte Kiss po skupině ATC, která hraje skvělý pecky z přelomu 90. a milénia. Nás teďka čeká jedna písnička podle vás. Jukebox. Víkendový jukebox. A budeme opět lovit v 90. ale je to písnička, která teda, to je pro fančmekry, to si pojďme říct. No, dám slovo našemu posluchači, ahoj.
1: Čauky čau, zdravím všechny, hlavně do Kiss Rádia a všichni, co to poslouchají, všem řidičům a všem, co jsou na chatách a ještě užívají poslední dny letní. A chci si zahrát Virtual Intensity od Jaromír Kai, nebo jak se to čte, no to nevadí, všichni odpustí, takže díky, takže čau.
0: Je to připravený, Jamiroquai, no pozor, tak to se bude, věřím, líbit vám všem. Máme pár minutek po půl jedné, zdravíme Lubory, mají dneska svátek, ahoj.

0: Toto je melodie, která se nám vrací každou dekádu, originál už z 80. pak to přišlo znovu v 90. a máme to tady zpátky v roce 2026. Tentokrát si s písničkou I Won't Let You Down pohrál Mark Korn a je tu Vítělesák.
1: Ahoj, to je mladý Korn, ne?
0: Voditky Korna.
1: No, jsi měl včera akci, ne? To se tam hráli tohle, ne?
0: Já jsem včera dělal akci slavnosti v Uřiněvsi, kde vystupoval pan Jiří Korn, tak on to dával jako přídavek tohle.
1: Tohle jo?
0: No, on
1: dával... A co lidi, jak na to reagovali?
0: Líbilo se jim víc Svítí slunce nad hlavou.
1: To chápu, no. No.
0: Počkej, ale pan Korn, jakože, já nevím, kolik mu je, 82, 80.
1: Nějak tak, asi
0: on
1: no.
0: Tancuje celou hodinu v tomhle věku. Já jsem stál pod pódiem, vezděl jsem pana Korna z 2 metrů a úplně jsem si to jako užíval.
1: Já sedím v autě 2 hodiny, já jsem mrtvej.
0: To jo, no. Ono má fakt jako, ale kdyby třeba dal jako rychlou písničku, pak pomalou, pak víš, jako rychlou, aby no, se vydechnul vůbec. To bylo prostě našlapaný.
1: Je naspeedovaný, no.
0: Naspeedovaný,
1: jede,
0: no.
1: Jede bomby.
0: Dobrý, a vypadá skvěle, sympatiáček je to.
1: Hezky pěkně, takže jsi to užil.
0: Užil jsem si to včera moc.
1: Tak to je paráda.
0: Tak jo, Sophie B. Hawkins a pak už odpoledne s Vítou Lesákem tady u nás na KISu. Užijte si to.
1: Ty si užij zbytek neděle.
0: Ahoj.
2: Nejlepší od 90.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jdeme se ještě podívat, jak to vypadá na silnicích. Začínáme na Pražském okruhu. Na exitu 23 je dopravní nehoda. Další nehoda na D6, půltý kilometr ve směru na Karlovy Vary. A ještě silnice číslo 19, Rožmitál pod Třemšínem. Tam je taky dopravní nehoda. Jestli máte info ze svých cest, dejte vědět přes apku. Jinak vám přejeme šťastnou cestu.

0: to nejlepší od 90. let.
1: Pro ty nejlepší posluchače v zemi.
2: Čau, čekysáci.
3: Nazdar, děcka.
4: Rád vás poslouchám.
0: Díky apce Rádia Kiss nahrávejte vzkazy a vysílejte s námi každý den. Rádio Kiss počasí.
5: Pondělní den bude se zataženou oblohou na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dne budou oblačnost i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni.
6: Startuje nedělní odpoledne na Kissu, s váma už Vítělesák, přeju nádhernou neděli a posílám do vašich uší třeba Rihanu, ale ještě předtím Alice DJ.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

I dietáři dneska můžou zřešit, je Mezinárodní den čokolády a jedno, jestli tam dáte jeden kousek, no tě otázka, co je pro vás jeden kousek, pro mě je jeden kousek celá ta tabulka, to je kousek čokolády. I dneska vás čeká spousta, ne teda čokoládových kousků, ale hudebních kousků tady na Kissu. Dáme si i nadále to nejlepší od 90. let, no a samozřejmě dostanete prostor i vy, protože k víkendu patří i muzika dle vašeho gesta. Takže buďte nachystaný, jakmile zazní signál, točíte studio anebo nahráváte apku a dáme si třeba Get Far, Smash Mouth a v tuhle chvíli i Paul Keen a Aquagen. Hezkou neděli přeju.

0: Kiss Active Weekend.
1: Pojďme se podívat, co můžete dělat následující víkend. Jenom pár tipů, abyste měli inspiraci, kam můžete třeba vyrazit. Mistrovství České republiky ve skateboardingu. To je pozvánka do Prahy. Pokud nechcete do Prahy a rádi třeba hory, tak pozor, Krkonoše, Špindlerův mlýn, tam se koná drakejáda, jinak v Mostě se běží dostihy. No a pokud byste rádi do Mikulova, tak Mikulov bude plný balónů z jedné strany, druhé strany, všude balóny, protože se koná mikulovské balónobraní. Samozřejmě další tipy dáme až následující týden, to znamená v sobotu, v neděli, kdy pro vás naše zprávařky přichystají další porci těch nejzásadnějších akcí, kam můžete vyrazit, no a nebo se můžete i vy zapojit do Kiss Active Weekendu, a to přes naší kysáckou apku, kam nahráváte zkazy. Dáme Alex Party, dáme Imagine Dragons a za chviličku i další hudební legenda.
0: Kiss Active Weekend. Akce, výlety, sport, zkrátka zážitky. Po celý víkend. Radio Kiss. Gimme, gimme,

0: legendy Rádia Kiss.
1: Minulý rok jste ho mohli vidět v Praze v Duplexu, v tuhle chvíli ho máme i v playlistu Rádia Kiss v hudebních legendách. André Tannenberger, svět ho zná jako ATB, týpek, co se narodil ve východním Německu Freiberku a k hudbě čuchnul v roce 1993. Víc jak 33 let se tím živí, baví ho to a dělá výborné věci a my si tu jednu z výborných věcí tuhle chvíli připomeneme. Psal se rok 2000 a ATB poslal do světa single s názvem Summer.

0: desítka seřazená podle vašeho hlasování, hlasuje se na našem webu kiss.cz, tak i dneska zásadní fláky a pozor, máme i dvě žhavý novinky. Tady je malá ochutnávka, abyste věděli, pro co máte hlasovat.
1: Novinka Kiss Parády, Rádia Kiss.

A teď už je to jenom na vás, protože odcházíte na náš web kiss.cz, hlasujete a vybíráte pro vás ty nejlepší songy a my je samozřejmě podle hlasování setřídíme a všechno vám to odprezentuje DJ Basslicker. Za chvilku Criss Cross Amsterdam, Liviu Hodder a v tuhle chvíli i C17 Thunder.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jdeme na silnice, jak tam to vypadá. D1, 27. kilometr na Prahu, hlásí nehodu, zdržíte se zhruba 15 minut. D11, 39. kilometr, opět na Prahu, tam je zdržení na 20 minut. Bouralo se i v Jablonci, nad Nisou, Ladova ulice a v Praze dva Ťukance, Gymnastická a Povltavská. Šťastnou cestu.

0: tak ho i sleduj na Instagramu, YouTube a Facebooku. Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
1: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní při koupi dvou vstupenek třetí zdarma. Tiket Energylandia.pl.
2: Rádio KIS počasí.
3: Pondělní den bude se zataženou oblohou na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dne budou oblačnost i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni.
4: Yeah! Za chviličku na KISu Vice Memories, ale ještě předtím si dáme trošku Francie, David Guetta a Cédric Gervais. Hezkou neděli.
2: To nejlepší od 90. let. KIS. KIS. Radio KIS.

0: Vice a Memories, muzika, která dozněla na Kissu. Už za chvíli hraju podle vás, tak nachystejte telefony a za pár minutek vytáčejte 210 323 23 anebo nahráváte zkazy přes naší kysáckou apku. Dneska je taky den pozitivního myšlení, tak jestli někde trčíte v koloně, nic si z toho nedělejte. Buďte nad věcí, řekněte si, cože, my tady budeme stát jenom hodinu, tak to je dobrý.
1: Radio Kiss.
2: Radio Kiss.
1: To nejlepší od 90. let. I see you

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic.
1: Koncert Lunatiků 2. října v pražském O2 Univerzum bude úplně kompletní, hlavně co se týká sestavy, protože se potvrdilo, doufejme, že to dopadne, že dorazí i Martin Kocián. Tak necháme to osudu, možná jako překvapení to bude hodně příjemný. A pozor, vy se s nima můžete setkat live, protože pro vás máme speciální soutěž na našem webu Kiss.cz, kde vybíráte ze 6 songů Lunatiku pro vás ten úplně největší. Tak vyberte jeden, napište jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, hotovo, vymalováno a pak už jenom držím palce, abyste vy zrovna se setkali s Lunatiky. Všechno jasný? Pokud ne, ještě jednou webovky Kiss.cz.
0: Radio Kiss.

0: 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: A pojedeme dál, je krátce po půl třetí na Kisu, hraju opět podle vás a mám tady jeden zkaz z auta. Holky, přihlaste se.
1: Ahoj, kysáci. Jedeme s tátou a se Sovčou z Katičky do Cedova odvést Sovču a chceme na cestu Cejdau.
2: Čau.
1: Čau.
3: Čau.
0: Tak vás zdravíme, za chvilku zahraju a ještě taky zdravíme na D35.
4: Zdarec na Kisu. Hele, jsme s Ivánkem, s kamarádem na dálnici D35, stavíme, makáme, abyste všichni mohli jezdit jako ďáblové. Nechtěl bys nám zahrát nějakou písničku, něco v tempu, jo? Děkujeme.
0: Tak chlapci, pro vás za chvilku Offenbach.

0: volbách doznívá na KISu. Berou přes 350 tisíc měsíčně a přesto v Čechách hodně, hodně moc chybí. Řeč je o soudcích, protože soudcem se můžete stát, až když vám je 30 let. Je teda pravda, že kdybyste si měli vzpomenout na jméno nějakého soudce, tak úplně asi nevím. Počkej, mě teďka napadají vlastně, že znám dva soudce a ty řeší ty největší kauzy světa. Tam jsou tak zapeklitý případy. Soudkyně Barbara a soudce Alexander.
1: To nejlepší od 90. let. KISS. Radio KISS.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Zdravím taky všechny cestovatele, jak to vypadá na silnicích. No, žádná hitparáda to zrovna není. D1, 3 dopravní nehody, 170. kilometr ve směru na Prahu, další nehoda na 69. ve směru na Prahu a ještě 27. kilometr ve směru na Prahu. Tam si postojíte zhruba 20 minut. Míříme taky na D11, na 7. kilometru ve směru na Prahu, čekejte zdržení kvůli dopravní nehodě a ještě dvě nehody v Plzni, Jateční a Teplice, Hrázní. Šťastnou cestu!

0: Baví vás naše muzika? Chcete znát názvy songů, které jste před chvílí slyšeli na Kissu? Tak mrkněte na playlist na www.kiss.cz. Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket Energylandia.pl.
1: Čokoládovna Janek slaví narozeniny i Mezinárodní den čokolády. Nakupte v prodejnách nebo na čokoladovnajanek.cz za více než 1199 korun a získáte nugátový krém v hodnotě 329 korun jako dárek. Čokoládovna Janek.cz.
0: Kiss. Počasí.
2: Pondělní den bude se zataženou oblohou na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dne budou oblačnost i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni.
3: A na start dalších 60 minut si dáme Capital Cities, ale ještě předtím libová 90. Korona, baby baby, s váma Vítělesák, přeju krásnou a pohodovou neděli.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Aktuální čas, svátek dneska, Lubor, všechno nejlepší, pánové, a musím taky pozdravit svoji ségru se Švárou, Bájo a Jardo, nazdar. Ano, už příští víkend se vydáváme společně se sourozenci na Pálavu do místa, který se jmenuje Perná, a bude to opravdu perná noc, perný víkend a kdo ví, co ještě. Tak doufám, že to všechno v pořádku dopadne, bude tady i další spousta nejrůznější muziky, ale samý zásadní věci, Armin van Buuren, Scatman John a v tuhle chvíli i David Guetta a Teddy Swims. Hezkou neděli.

0: Radio Kiss.
1: To nejlepší
2: od 90. let.
0: Non-stop.

Na Kissu. Český bulvár, to je slabý odvar toho, co se děje ve Spojených státech amerických, protože tam, když jste známá osobnost, tak opravdu si musíte dávat bacha i na to, co zaházíte do koše nebo do popelnice, protože ty novináři jsou schopní klidně i podle odpadků pustit do světa nějakou zásadní informaci. A tleskám Lady Gaga, která se včera stala mámou a dokonale si všechny bulvární média namazala na chleba, protože nikdo o tom neinformoval, nikdo nic netušil. Teď už je všechno jasný, že dítě je v pořádku, porodila, ale do té doby nikdo nic nevěděl. Gratulujeme a hrajeme teď na Kissu, když už tak Lady Gaga. Abrakadabra. Dneska odpoledne.

0: Soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: legendy Rádia Kiss.
1: A dáme si další hudební legendu, tentokrát míříme do Itálie, protože tenhle týpek působil i v projektu Eiffel 65. Gabry Ponte, DJ, hudebník, producent a kdo ví, co ještě. A hlavně to nejzásadnější, v roce 2000 získal i Evropskou hudební cenu jako nejlepší italský umělec na světě. Jestli si chcete užít jeho vystoupení i v roce 2026, tak samozřejmě těch možností po celé Evropě je celá spousta a my si dáme teďka připomínku roku 2000, kdy vyšel s tímhle singlem a budou tam trošku i čarodějnice. La danza delle streghe.
2: Spiriti potenti, vi invochiamo, vegliate su noi, che stanotte balliamo.

Taky jsou. Je pravda, že hovory mladých úplně nedávám. Pojmy jako skibidy, delulu, flexit nebo čítovat. Hele, radši vůbec nechci ani zjišťovat, co to znamená. Nicméně jeden název, jedno označení mě baví. A moc se mi líbí. My jsme říkali hity, pecky. A oni říkají úplně krásně banger.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Míříme taky na silnice, jak to vypadá, tak jenom zmíním pár zásadních dopravních komplikací. D1 170. km na Prahu hlásí nehodu, bouralo se i na D1. 69. km na Prahu, připomínám i D11, a to na 7. km ve směru na Prahu. A aktuálně čerstvá nehoda, 39. km na D11 ve směru na Prahu. Ještě tady pro vás mám dopravní nehodu na D6 přímo na exitu 154 a nehody jsou i v Karlových Varech Kapitána Jaroše a nebo v Setín ulice Smetanova. Ať už jedete kamkoliv, šťastnou cestu přejeme.
0: Radio Kiss, filmové tipy.
2: Přichází novinka z Netflixu. Po brutální vraždě dvou policistů se houževnatý detektiv snaží lapit pachatele se svým fotříkem, který taky býval Polda a se kterým teď nemá zrovna vřelej vztah. Jak jim to půjde, uvidíte ve snímku Krvavá oběť. Ve filmu Ztracená žena budeme stejně jako Helena objevovat její život. Ztratila totiž paměť a začíná se pomalu vracet do svýho života v přepichu. Brzy ale zjišťuje, proč ze zlaté klece chtěla vlastně utéct. Pro Kiss, Katka Čepelíková.

0: KIS počasí.
1: Pondělní den bude se zataženou oblohou na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dne budou oblačnost i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni.
2: Za chvilku na KISu Hugh Gale, Moving to the Sun, ale ještě předtím bude i Agnes, Release Me. S váma na KISu Vítě Lesák přeju krásnou a pohodovou neděli. Jdeme na to.
0: To nejlepší od 90. let. KIS. Radio KIS.

Jugl a Moving to the Sun, to je muzika, která dozněla právě teď na Kissu. Zdravím našeho šéfa Romana Anděla, který poslouchá a říkal, tak to tam pošli. Tak mám tady jeden hudební bonbon a u Jugla zůstaneme, protože tohle je spolupráce s Davidem Guettou a jejich počin se jmenuje Shine. Tak další pořádnej banger u nás na Kissu.

Becky Hill právě teď dozněla u nás na Kissu. Jako osmiletá vdechla hrníček pro Barbie. V plicích ho měla 51 let a až teď se našel v plicích Kanaďanky kvůli zdravotním komplikacím. Já si nemyslím, že to byl hrnek Barbie. Bylo to určitě Kena, protože Barbie Kena o všechno obrala, rozvedla se s ním, sebrala mu auto, sebrala mu dům, dokonce i koně mu sebrala.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Patrik přišel s tím, že by nebylo od věci, kdyby jsme měli svůj tým ve Formuli 1.
2: Jo.
1: A ty si teda Patriku nabízel, že by si udělal nějakou stáji?
2: Kisbul nebo něco takového.
1: A už máš řidiče, jo?
2: Už mám řidiče, Radek se na to ozval, že by klidně řídil.
3: Já jsem pro, na Formuli se hlásím.
2: Stojí to 15 milionů dolarů taková formule, takže ještě nám 15 milionů chybí. Nějaký kola z nějaký feldy seženeme, starý.
4: Jestli scháníte kola na feldu, tak jich tam mám ve strole dost. Zastav se u mě, máš je tam schovaný.
1: Pak nám tady Zdenda navrhuje, že ví prý o lidech, který umí rychle krást pneumatiky, že by se hodili na výměnu, víš, potom do depa.
2: Jo.
5: Akorát to nesmí zůstat na špalkách, ta formule.
0: Ranní Kiss od 6 do 10.

0: Song. Jukebox. Víkendový jukebox.
1: Dáme další porci víkendového jukeboxu, jdu na vaše apky, tak co tady všechno přistálo? Jindro, povídej.
2: Ahoj, Víťo, prosím tě, já jsem u babičky na návštěvě v nemocnici, nebo by se nám zahrát něco veselýho. Jsme tady v denní místnosti a naladili jsme tady všechny rádia, co existují na KIS. Děkuju moc, ahoj.
1: Já vybírat nebudu, vybírat budete vy, Ela.
3: Ahoj, tady Elinka, chtěla bych pustit Shakiru, děkuju, ahoj.
1: A ještě Johanka.
4: Ahoj, kysáci. Byli jsme s Taťkou na výletu. Mohli byste nám cestě zpátky domů pustit písničku Die Die od Shakiry? Zdravíme vás moc z cesty a ahoj!

0: Český výrobce ložního povlečení, to je Brotex.
1: To bude spinkáníčko, spinkání. Pozor, máme pro vás soutěž s českou rodinnou firmou Brotex. Kdybyste nevěděli, kdo to je, tak je to firma, která vyrábí polštáře, peřiny, ložní vybavení. A teď si dobře zapamatujte web www.brotex.cz, protože vaším úkolem bude na tomhle webu hledat logo Rádia Kiss. Jakmile ten produkt najdete, tak samozřejmě budete volat sem do studia. A pokud to všechno splníte, vyhráváte poukaz za 5000 korun. Hrajeme následující týden, to znamená od 14. do 18. září, od 6 ráno do 6 do večera. Tak buďte hlavně bdělí. Ale no tak, tady se chrápe, zítra soutěžíme, tak...
2: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Silný provoz prakticky kdekoliv, začínáme na 35 z Litomyšle na Vysoké Mýto, zdržení zhruba 15 až 20 minut. D1 je tam aktuálně čerstvá nehoda na 35. kilometru. Ve směru na Prahu, tam si postojíte půl hodiny, D11, 42.

10. kilometr na Prahu, opět další dopravní nehoda, zdržení 30 minut a ještě se boubralo v Bakově nad Jizerou v ulici Žižkova. Jinak z dopravy vše, pevné nervy a šťastnou cestu.

0: Navštivte Energylandy a zažijte kouzelný polský zlatý podzim se 100 tunami dýní mezi horskými dráhami. Nyní přikoupit 2 vstupenek, 3. zdarma. Tiket energylandia.pl.
1: Automaton. Makáme na tom. Na vaší spokojenosti. Chcete auto podle svých představ a svých finančních možností? Automaton Praha Smíchov. Dovezeme nová i zánovní auta. Naše služby jsou rychlé, spolehlivé a na míru vašim potřebám. Automaton.cz.
2: Kiss. Počasí. Pondělní den bude se zataženou oblohou na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dne budou oblačnost i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni.
3: Yeah! Za chvilku na Kissu Sušenková, Bebe Rexha a Sad Girls, ale ještě předtím pořádná věc 90. Snap, Rhythm is a Dancer. Hezkou neděli!
4: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

Musím říct, že se mi na ní líbí, že neřeší žádný kila navíc. A s posměváčkou si absolutně nic nedělá. BB Rexa, David Guetta, Sad Girls, to je muzika, která dozněla na Kissu. A jaká další muzika se z Kissu poline, to nechám na vás, protože do 18. hodiny stíháme dva juboxy, tak telefony do studia 210-323-323 a nebo taky naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Zdravím i Pepu, Pepa si poslal hlasovku s konkrétní peckou, protože zítra slaví 34. narozeniny. I k tomu se dostaneme. Dáme Last Go, dáme Kaiga a v tuhle chvíli i zcela tematicky, no, máme september, máme 13. září. Tak všechno nejlepší i Luborům, kteří dneska mají svátek. Pánové, užívejte, hezkou neděli vám přejeme.

0: Máme krátce po 4:15 a na Kisu opět hraju podle vás a na telefonu už zdravím Lukáše. Luky, ahoj.
1: Čau, čau.
0: Víkend odpočinkovej nebo pracovní?
1: Odpočinkovej a dokonce tenhle týden mám dovolenou celý týden, takže paráda.
0: Sky, pěkně. Takže teďka tě čeká Gangsterský ráj, Gangsters Paradise. Komu zahrajem, povídej.
1: Hele, asi pro všechny, co poslouchají Kiss, co jsou v práci, tak ať jim to rychle utíká v práci. A ještě bych to chtěl zahrát pro jednu holčinu, a to přesně pro Aničku Kerberovou, snad poslouchá, no. A pro tebe a samozřejmě pro tebe do rádia.
0: Ok, díky moc, tak vás zdravíme, hraju pro tebe, měj se krásně a zase někdy, ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau, čau. Tady je Coolio, Gangsters Paradise. No a do 18. ještě jeden stihnem.

0: tisíc korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Polymers a Demi Lovato na Kissu. Kolikrát přijdete z práce, není úplně dobrá nálada, máte toho pokrk a potřebovali jste nějaký zpestření. I já jsem teďka omezil sociální sítě, když potřebuju pobavit, tak opravdu vlezu pouze na dvě stránky na sociálních sítích. Který stojí za to, kde prostě vždycky mě to tak nabije, tak se u toho zasměju. A pokud ty stránky ještě neznáte, najděte si buď top komenty, to je jedna, tam se vždycky, to jsou komenty opravdu jedna perla vedle druhý. Ale teď, co jede, tak jsou vtipné přeměny fotek. Nahrajete fotku, zadáte, co byste tam k tomu chtěli a takový kouzla, co se tam dějou, to je fakt peklo. Tak jestli potřebujete zlepšit náladu, třeba i v neděli podvečer, tak top komenty anebo vtipné přeměny fotek.
1: Radio Kiss. To nejlepší od 90. let.

0: Ano, a v tuhle chvíli taky jsou opět hraju podle vás 210-323-323 obsazeno a tam je kdo pak? Halo.
1: Halo, halo.
0: Kdo tam je?
1: Halo, jsem Mariana.
0: Ahoj Mariano, tak povídej, co jsi vybrala a hlavně komu chceš zahrát. Je to na tobě.
1: Jasně, prosím tě. Naša kamarádka Renátka slavila narozeniny 11. září.
0: Dobře.
1: A já vím, že ona teď poslouchá Radio Kiss, tak chtěla si říct. Naši milá Renátko, tvým narozeninám ti přeji, ať jsi vždycky tak usmívavá a plná energie jako teď. Ať máš kolem sebe lidi, kteří ti mají rádi. A ať se ti plní ty nejtajnější sny. Máme tebe rádi.
0: Krásný.
1: A kdyby to šlo, mohla bych poprosit zahrát o Disturba Sound of Silence pro Renátku.
0: Mám to tady nachystaný. Renato, zdravíme. My přejeme všechno nej a hrajeme teďka pro Renču. Měj se krásně, zase
1: někdy.
0: Ahoj, díky, ahoj, čau, čau.
1: Ahoj.

0: jsem za volantem po celé republice.
1: Jukneme ještě na dopravu, jak tam to vypadá. D1 hlásí dopravní nehodu na 34. kilometru ve směru na Prahu. Zdržíte se 35 až 40 minut. A ještě nehoda na D6, 129. kilometr ve směru na Karlovy Vary. Jinak by měl být na silnicích klid. Šťastnou cestu.

0: Lenka,
1: Alex,
0: Katka
2: a Lukáš.
3: Radio Kiss vysílá non-stop. Radio Kiss počasí.
4: Pondělní den bude se zataženou oblohou na většině území s občasným deštěm nebo s přehánkami. Během dne budou oblačnost i srážky ustávat a bude se vyjasňovat. Vítr zítra zafouká od severozápadu rychlostí do 6 metrů za sekundu. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 17 a 22 stupni.
5: Doufám, že užíváte ještě neděle, aby to bylo dokonalý. Dáme si Robina Schulze, Bad Times, ale ještě předtím Boy Bands Ameriky, Backstreet Boys. S váma Vítě Lesák, hezkou neděli.
3: To nejlepší od 90. let. Kiss. Kiss. Radio Kiss.

Schultz, Better Times, na Kissu. Vzpomenete si ještě, když tenhle týpek začínal? Dvanáct let zpátky. Neuvěřitelný, jak ten čas letí. Ano, letí úplně pekelně, ale slíbím určitě, že dva jukeboxy ty nedělní si ještě střihneme. Buď na 210-323-323, to je telefonní linka, a nebo naše kysácká apka, kam nahráváte zkazy. Jo, a taky musím připomenout jednu akci, která se velmi, ale velmi rychle blíží. Ale o tom až za několik málo minut. DJ Bobo, Gladiátor, a v tuhle chvíli roztáčíme i Mando Dayo a Dance with Somebody. Hezkou neděli.

0: I krátce po 18. hodině na Kissu opět hraju podle vás. V 19 hodin na vás čeká DJ Basslicker a s ním repríza Kiss parády, ale do té doby stíháme dva juboxy a v tuhle chvíli vlastně máme jeden už vyčerpaný, protože oslavenec Pepa by chtěl něco zahrát. Pepo, ahoj!
1: Dobrý den, mohli byste mi prosím zahrát DJ Tiesta k mým 34. narozeninám, které mám zítra, děkuji.
0: Pepo, všechno nejlepší je od nás Kissu, Tiesto je nachystaný a roztáčíme právě teď rituál.

0: soutěž pokračuje.
1: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
2: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: největší hvězdy milénia míří do O2 Arena. Radio Kiss Millennium Explosion.
1: Není to tak dávno, co jsme se tady říkali, ha, času dost, to je až za 7 měsíců a ono teďka je to za 2 měsíce. 21. listopadu, pražská O2 Arena a pokračování Radio Kiss Millennium Explosion. Připravte se na hvězdy, který vám přivážíme: Buzz Hunter, Košín, Safri Duo, Paffendorf, ATC, Groove Coverage, Daisy D z Technotroniku, Ingrid, Dante Thomas, Brooklyn Bounce a DJ Basslicker. Nebudou ani chybět všichni z Radia Kiss, moc se na vás těšíme, teď se tady ladí opravdu na poslední chvíli všechny ty nejzásadnější věci, který tam budeme dělat, jak to bude vypadat a tak dále. A je pravda, že se máte na co těšit. Tak 21. listopadu, pražská O2 Arena, podrobnosti na webu a zároveň i vstupenky kiss.cz.
0: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio.

0: Jukebox. To byly Flipside na Kissu a v tuhle chvíli dáme i poslední jukebox s datem 13. září roku 2026, alespoň v tuhle tu chvíli. A budu rád, že si tady s Honzou Průchou tak trošičku přiřejeme polívčičku. Marto, povídej.
1: Ahoj Víťo, prosím tě, zahraj tu vašu kafe latte macchiato. Tvoje a Honzi, to je naprosto pecka pro všechny, kteří dneska musí pracovat při neděli. Měj se, ahoj.
0: Marto, moc děkujeme, tak na závěr si dáme samozřejmě to nejlepší. Lesák se rozloučí, popřeju vám krásný večer a těšit se budu opět v říjnu. Mějte se, ahoj.

0: Potřebujete, aby vám to v práci utíkalo daleko rychleji? Pusťte si Michaela.
1: Michaeličku, máš ode mě jedničku s hvězdou a pořádně velkou.
2: Ty jsi bůh i ďábel v jedné osobě, kámo.
3: Jseš výborný, jsi prostě skvělej.
2: Michael, super, takhle jsem si dlouho nepobavil.
4: Je dneska celý den na umření, sotva lezu. No ale teď si mě teda pobavil.
0: Startujeme v 10 dopoledne. Těším se na vás.
5: Michal Kavalčík. Každý všední den od 10 do 2 na Rádiu KISS. KISS paráda. KISS paráda. KISS paráda. 10 největších hitů současnosti seřazených přesně podle tebe. KISS paráda. KISS paráda rádia KISS s DJem Bassnickrem. KISS paráda.
6: OK, kysáci, tak jo, zase tady vytírám hudební žebříčky a jdeme se podívat na to, co je podle vás absolutně nejlepší na rádiu KISS. Hlasovali jste, webové stránky jste pěkně sjeli. Od A do Z, KISS.cz, to jsou přesně oni. A věřte nebo ne, že dneska třeba zazní z Brusunova Miley Cyrus a její Bass Pursuits. Skvělý, hele, Miley Cyrus zase zpátky na koníčku, nebo spíš na ty dělový kouly, no. Bude jen novinka od Klase, no a na co já se vyloženě těším, je třeba Gor

0: Výborný, skvělej novej Robin Schulz a Watermat. Take it slow. Neskutečná klasika v novým kabátě. No a teď se jdeme podívat do Německa, protože tam funguje Klas, ano, to je klasicická třída. Tenhle ten mladý producent, který aktuálně už těší z toho, že každý týden nasype na Spotify novej single, vydělává za to vatu. I na YouTube mu to pěkně jede, tak aktuálně poslal do světa hit We Were Still Young. Pecka, která vlastně vznikla před 5 lety. No ale tady dostala úplně zbrusenovej kabátek a je pravda, že před 5 lety ji navíc nikdo neznal. My na KISu si myslíme, že tohle bude obrovský hit, proto ho nasazujeme do KIS parády a můžete pro něj hlasovat KIS.cz.
1: Novinka KIS parády, rádio.

ještě mladý. A tam to je prostě nový klas na rádiu Kiss. Kiss paráda, neděl 19. středa, 21. hočka a vždycky vám napere něco zásadního. Je pravda, že zásadní událost sportovní máme za sebou. Letos tady byl fotbalový šampionát, no a k tomu vzniklo asi 18 hymen. Jedna z nich pochází od Shakiry Burna Boye, jmenuje se Die Die a Edit od Clean Bandit je za mě absolutně v topu. Nejlepší z nejlepších a jsem rád, že dneska se dáme v Kiss parádě, i když teda bych ho trošku vítal výše. Tak jo, pojďte se o to trošičku podělit, Kiss.cz. Kiss

0: Let You Down, krásný to motiv 60. let v novém kabátě v podání Marka Korna, který ho můžete znát hlavně díky Smashitu Ragaga Bomba. Dneska osmička, rovnou jsme si to vrazili za Shakiru, která skončila na 9. pozici. No a pozor, máte rádi dělovou kouli, velkou kouli? Pamatujete si, no pamatujete, protože to byl jeden z těch nejlepších momentů, kdy Miley Cyrus sedla na kouli a lítala sem a tam, letala celý svět. Si říkal, tyjo, tak Baron Prášil a Miley Cyrus si to s koulema umí nejlíp na světě. No vidíte to. A teď po květince, která se nám tady vařila nějaký 2-3 roky, je pravda, že to byl obrovský hit, tak přichází Miley Cyrus s novinkou, jmenuje se Best. Jsem chtěl říct bez, jo. Ale to je tak, jako když mi někdo vysloví, řekne třeba baslikr nebo beslikr. Ono samozřejmě záleží americká, anglická, angličtina, ale správně by to mělo být bass. Takže nová věc od Miley Cyrus, která teď žehlí Ameriku, Austrálii a bude žehlit i celou Českou republiku, se jmenuje Bass Persuades. Takže ty persejdy nějaký, no, basový. Na Kissu Miley Cyrus.
1: Kiss, kiss, paráda. Tip na hit. Let's go.

Přiznám se, že to chytlavý na první poslech. Neuvěřitelná Miley Cyrus a Bass Persuades. Tohle bude velký hit. Sadím boty. I trenky, který nemám. Takže kysáci. Teď ale jdeme do Afriky. Protože tam se zrodil nový sound, ono se mu teda tak říká, i když vložně není africký, ale prostě to tak působí, Afro House. No a dává ho dohromady jeden bombardák německo-holandských kořenů, říká si Hugl, se líbil vlastně vstup Víti Lesáka o víkendu, který říkal, že ho každý prostě vyslovuje jinak, Hugl, Hugl, Hugl, ale prostě všechno je splávně, splávně. Au, tak my to jdeme spláknout s Ultranate Moving to the Sun číslo 7.

Sun. Tak se ohneme, otočíme ke sluníčku, kysáci. To už nám trošku zapadlo, ale co nám nezapadá, je šestá pozice, kde je David Guetta. Ano, tenhle ten velemák má aktuálně asi 7 hitů, který rotujou celým světem a jsou stále aktuální. My si jdeme podívat na šestou pozici, jež bude lpět na melodii BB Rexy a taky textu, který právě BB Rexa sama napsala. Jmenuje se Sad Girls, tak holky, nebuďte smutný, buďte optimistický a pořádně se usmějte, však je tu krásně.

0: Obrovský rozsah má tahle ta divoženka, Bibi Rexa si říká, a David Guetta i k tomu dal filtr. Fenomenální. Sad Girls, šestá pozice v Kiss parádě rádia Kiss, sedmička, Hugel Alternate, Emil Angel, Moving to the Sun, osmička pro dnešek, Mark Horn, Semi 2, I Won't Let You Down, devítka, Shakira a Burna Boy, Die, Die, Die, Robin Schulz, bral desítku, a z novinek byl Klas, a teď ještě jedna novinka. My jsme se dohadovali nedávno v kanceláři Romči Anděla a Kyle Lennera o tom, jestli tato skladba byla udělána AI. No a všichni jsme se shodli, no až na půlku, že ne. Já si osobně nemyslím, že tohle by byla AI. Je to fenomenální hit, který bourá hitparády po celém světě. Je to chytlavka, která dokonce řádila i na Tomorrowlandu, se přiznám. Když jsem to tam slyšel, jsem říkal, to je dobrý. Loco Loco, chytlavka od Gorda Rainer Zonnevelda. Ano, jdeme do Belgie. Loco Loco, dneska.
1: Novinka Kiss parády, Rádia Kiss.
0: The Sound Song. Yeah! Yeah! Hey ho! Everybody on the floor!

0: Drum and bassy na výšině, stoupá nám vzhůru, vy ho máte čím dál tím raději, ano, radši asi jednodušší slovičko, teď tam boukneme, Jay Huss, I Rock This Wranglet, Chase and Status, OK, in the house, a my jdeme na bramboračku, je, abych si dal bramboračku, tak doumíte bramboračku, kysáci. In a with the way, Rumunsko, je pravda, že Ina v kuchyni prej úplně není dokonalá, sama to svedla na to, že jí maminka si prostě vždycky za to stoupne a nenechá jí tomu sporáku vůbec přičuchnout. No tak, my si jdeme čichat k aktuální singlošce, která si polepšila o příčku. In a with the way číslo 4.
1: Kiss paráda. Místo čtvrté.
0: A připomínám, už za 12 týdnů je tady jubilejní 500 kysparáda, desetiletka, no to bude velký kysáci.

0: Wiz Away na Radio Kiss a Ina. My jdeme na další tip na hit. Teď to tady zase pěkně naklopíme, protože určitě budete znát původní motiv songu, jež bude následovat, jo? Jenom prostě jako decentně, jo? Gotye, Kimbra, Somebody That I Used To Know. No a stále hrající hit, který máme rádi, Doichi Anxiety. Pozor! A teď přišel David Guetta. Do toho zase hodil úplně všechno, co má. Na Ibice to rozpumpoval v klubu Ushuaia. A je tady Somebody That I Used To Know 2020 česká.
1: Kiss Paráda. Tip na hit.

Believer, Zad Bat, David Guetta, Go Take Him, Somebody That I Used To Know a tady našeho Kyle Lenera. Že nám tohleto vyšťoural, to je skvělý, fakt Kyle, jako respekt. A teď jdeme do Amsterdamu. Tam mají spoustu zajímavých věcí, hezký mosty, ale taky bandu Criss Cross Amsterdam, do toho přišel Willy William, ten spíš jako lítá za oceán, Amerika. Dohromady bronzová medaile pro hitovku My Oh My, tak jdeme na to.

se Saturday Baby. Ano, kysáci, tak jo. Teď se dozvíte, kdo bude na druhém místě. No, vy si samozřejmě můžete odvodit, kdo nám Kiss Parádu Rádia Kiss vyhraje. Ale na dvojce můj absolutní favorit Armin van Buuren, Saša, taková hubená, potetovaná mladičká kočka, která dokonale zpívá, prostě jakmile otevře pusu, tak je tam to zlato. A dneska teda zlato jenom lízli o nějakých 7500 hlasů, jim to nevyšlo. Každopádně na dvojce budou angažovat úplně všechno. Everlasting. A já už začínám zase mít hudební orgasmus, stát se na tom podobně.

Bože, to je dokonalost. Armin van Buuren, Sasha Everlasting v Kiss parádě, která je takřka na svém konci. A dáme si rekápku toho, co bylo na 5C. Drum and bass se dobře uchopil. 5 Chasing Status, J Hus, Is Wrangled. 4 In A Wiz Away. Bronzovka pro Chris Cross Amsterdam. A 2. Armin van Buuren, Sasha Everlasting. No a vy, co pravidelně posloucháte Kiss parádu, tak moc dobře víte, že jednička bude nejspíše stejná jako minule, když předminule nám vyhráli Skutři. No a dneska už Skutři, bohužel s hitovkou No Rewind, Kiss parádě nejsou, protože už s náma dotáhli 10 týdnů. Takže jednotka je z Francie, 4 to the floor, I will show. Na to se všichni hrozně moc těšíme, takže tuhle tu skladbičku teď posuneme zase někam jinam. Dáme si ji, gratuluju, 124 tisíc hlasů, tolik jich přilítlo na Kiss.cz za první místo. Takže pojďte hlasovat dále, díky za to, že jste ladili dnešní Kiss parádu Rádia Kiss a jsou tady Offenbach, 4 to the floor, na Rádiu Kiss. Díky za to! Kiss paráda.

0: 1000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Takhle se vstává jedině na Kisu.
1: Já si pamatuju, že to je fakt jako nedávno, co jste odvysílali první prázdninový den. Já mám takový pocit, že čím jsem starší, tím jsou ty prázdniny pro mě kratší a kratší.
2: Naprostý souhlas, to si myslím, že takhle mají úplně všichni, ale nebylo to přece špatný léto, ne? Trošku jako koza z vyšetek.
3: Nebylo.
2: Taková zmutovaná kozička.
3: A dost už.
4: Já se asi čurnu. Ne.
2: Tím se budou strašit děti na začátku školního roku. Už vám to začíná.
0: Raní Kiss. Od 6 do 10.

0: Přední ráno na Rádiu Kiss.
1: Posíláme 7000!
0: Soutěž pokračuje.
2: Další šance vyhrát dostanete v pondělí ráno.
0: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
3: Potřebuješ novou dřevinu pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: 5000 korun. Soutěž s českým výrobcem ložního povlečení firmou Brotex začne už v pondělí dopoledne na KISu.
1: Brotex. Vneste do své ložnice více pohodlí s kvalitním povlečením, přikrývkami i polštáři. Více najdete na www.brotex.cz.

0: Půlnocí to na Rádiu Kiss rozhodně nekončí, startují pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou Krabáčem a jdeme na to teď.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss.

0: Naladili jste si noční jukeboxy? Já jsem Kuba Krabáč a společně trávíme noc od půlnoci až do 6. hodiny ranní. Ale samozřejmě noční jukeboxy nejsou o mně, jsou především kysáci o vás. To vy vybíráte ty nejlepší pecky od let 90. až po současnost. A první, kdo vybírá, je Hedvika. Hedviko, ahoj!
1: Ahoj, tady Hedvika, já bych chtěla zahrát písničku pro přítele mojí dcery Matildy. Jmenuje se Hry a dneska slaví 20 let. A chtěla jsem mu popřát hlavně hodně zdraví, ať to klape jemu a mojí dceři. A že ho mám hrozně ráda, že je hrozně fajn. A hlavně, aby dokončil školu a ať se mu splní nějaký sen.
0: Hedviko, vybrali jsme Garciu Vámonos. Já věřím, že tahle ta pecka ho potěší. Měj se krásně, díky za zavolání. Ahoj.
1: Taky, ahoj.
0: A jaké bude kysáci další hudební přání? To je jen a pouze na vás.

0: Armin van Buuren, Great Spirit. Tahle ta hudební pecka letěla Pepkovi Pekařovi, který si o ní psal. A teď jdeme plnit další hudební přání podle vás.
1: Nikdo jiný nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
0: Slovo dostává Pepa.
2: Prosím tě, zahraj mi tam něco od Impéria, aby to pro všechny nespavce a svitaláky. Čau, čau.
0: Império letí právě teď. Yo.
1: Rádio Kiss. To nejlepší od 90. let.
3: Atlantis.

0: Kysáci, máme 14. září, posloucháte pondělní noční jukeboxy dnes s Kubou. Možná mám mezi váma nějakého řemeslníka a potřeboval bych poradit, respektive možná i trošičku pomoc. Protože co si budeme v jednom člověku něco dělat, to úplně nejde. Pokud sledujete moje sociální sítě Jakub Potržítko Krabac, tak možná víte, že si stavím pergolu nad karavan. Jo, říkal jsem si, že to zvládnu určitě sám, tahat třeba 10x10 kWh hranol, který má délku 6 metrů do téměř 3 metrové výšky. Zkusil jsem to, nebyl to moc dobrý nápad. Každopádně teď se obracím trošičku na vás. Víte, říká se tomu prý zavětření. Jsou to taková vlastně jakoby... jsou to kousky prken, zhruba v úhlu 45 stupňů a přiznám se, že když jsem se s tím trošičku lopotil, tak jsem zjistil, že buď mi to nesedí na jedné straně, nebo na druhé straně. No, každopádně celý tenhle ten příběh, jak jsem zmiňoval na mých sítích, můžete sledovat a zároveň i mého souseda, protože ten mi za prvý buď dělá nějaké trošičku lumpárny, anebo se mi směje, anebo třeba sedí na lavičce a pozoruje, jak já vesele pracuju. Takže využijte sociální sítě moje, dejte mi vědět, anebo třeba mobilní aplikaci Rádia Kiss a určitě věřím, že třeba budete vědět, jak si s tímhletím vlastně s touhle prekérkou poradit. Teď už si dáme zase další muziku, tohleto jsou Two Unlimited, No One.
1: To nejlepší od 90. let. Kiss. Radio Kiss.

0: Noční jukebox. Jukebox.
1: Telefonní číslo 210-323-323 je jedna ze dvou možností, jak slyšet svůj oblíbený song. A na něm už čeká Ondra. Ondro, ahoj.
2: Ahoj, Kubo, hezkou noc.
1: Hezkou noci tobě. Jak trávíš takhle pondělní noc?
2: Tak momentálně na cestě na Slovensko.
1: Kolik ti toho ještě zbývá?
2: Ale ještě to mám 2 hodinky do zaparkování dneska.
1: No, na cestu by to chtělo nějakou pořádnou pecku. A je to jedna z nejoblíbenějších jukeboxových písní Sub Focus Solar System. Komu to chceš věnovat?
2: Tak, samozřejmě tobě do rádia, ať ti to utíká ta noční.
1: Děkuju.
2: Pro všechny kysáky, pro všechny řidiče, pekaře, pro tu noční letku, co si dechávají vždycky zahrát, tak no prostě pro všechny.
1: Ondro, díky, že jsi zavolal, měj se krásně, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Zároveň tenhle ten song posílám všem Radkám, protože právě oni mají dnes svátek. Tak holky, všechno nejvíc nejlepší. Radio Kiss.

0: Araš Boroboro, muzika, která dohrála na vlnách Rádia Kiss. Máme 47 minut po půlnoci, ladíte noční juboxy dnes s Kubou. Jak slyšíte podle podkresu, teď se přestěhujeme do Spojených států, protože tam nás ladí medvěd. A píše: ahoj, prosím tě, nechej zahrát pro bráchu na noční do Prostějova a všechny, kdo poslouchají Moravu od Vesny, od medvěda, který má před sebou ještě 300 mil do cíle z Chicaga do Tennessee. Moc díky. A teď znějí malinko hudební podkres. Protože se ozval i jeho bratr Daník a píše: ahoj, chtěl bych nechat zahrát pro bráchu písničku A tím uteče cesta z Chicaga do Tennessee a byla by to Vesna, Moravo, ať se brzy po skoro 9 letech vrátí domů. Díky, Dan. Takže jsem udělal takovouhle malou výjimku, že jsem přečetl i psané vzkazy a jinak samozřejmě dáváme přednost těm buď telefonickým, anebo samozřejmě vašim hlasovkám. Tak dejte vidět, jaká bude další muzika. Teď už Vesna a Moravo.
1: Radio Kiss.

0: Aqua, Daddy Yankee a samozřejmě nesmí chybět muzika podle vás. Je tady další hodina nočních jukeboxů na Kissu.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních jukeboxech Rádia Kiss. Be happy.

0: Daddy Yankee a Gasolina, to je muzika, která dohrála teď na vlnách Rádia Kiss. Zároveň je to jedna z oblíbených songů Krolyho, který se právě dovolal. Ahoj.
1: Dobrý večer, dobré ráno, Kubíku.
0: Dobrý večer, dobré ráno. Takže dohrála ti jedna muzika, ale zároveň vybíráš i další. A je to Mark O, Because I Love You. Komu chceš tenhle ten song věnovat?
1: Tak to vždycky poslouchit Bentony Trans, tak to kolegy, kteří nakladali fotky, početí si o jeden nejmenovaný, internetový obchod, Sovi a pro tebe.
0: Děkuji moc krát. Jaká byla dovolená?
1: Krátka.
0: Já věřím. Jak si to užili děti?
1: No super, to jako vyklidně nestášeli, tak jsme chodili po těch túrách, tak jsem byl všechno jeden člověk, ale jakože matera, no.
0: Dobrá, díky, že jsi využil telefonní číslo 210-323-323. Měj se krásně, ahoj.
1: Čau, čau. Radio Kiss.

0: Noční jukebox.
1: Je to taky, sáci, stále ladíte noční jukeboxy na vlnách Rádia Kiss. Máme 14. září, Radky mají svátek, ale někdo má narozeniny a je ze Skotska. Pavle!
2: Krásný večer, Kuby, krásný večer, kysáci. Když mám dneska ty narozeniny, Kubiku, můžeš mi to, prosím tě, zahrát, Lunatiky, a děm patulek pro všechny super lidi, co poslouchají tohle úžasné rádio, pro tebe do Rádia Kubiku, ať si to spolu žijeme až do šestí. A prosím úplně pro všichni. Děkuji, Pavel ze Skotska.
1: Pavle, zdravím do Skotska a samozřejmě přeju hlavně všechno nejvíc nejlepší a hlavně hodně zdravíčka. No a samozřejmě, ať je hudba tvůj lék, je jeden ze songů, o kterým můžete hlasovat na stránkách kiss.cz, jestli je ten nejlepší od Lunatiku, a nebo ne. A zároveň díky tomu se můžete dostat do O2 Univerza. O tom ale dáme řeč za chvíli. Ať je hudba.

0: Rozhodněte o největším hitu skupiny Lunatic a zažijte osobní setkání s kapelou.
1: Je to taky sáci a rozhodovat můžete do 25. září na stránkách kiss.cz. Tam potom vybereme ze všech hlasujících v ranním vysílání Rádia Kiss 3 výherce. Každý z nich se společně s jedním doprovodem osobně setká se skupinou Lunatic na jejím velkém koncertě, který se uskuteční už 2. října 2026 v pražském O2 Univerzu. A zároveň tady bude prozrazen, který, že to ten hit je podle vás ten nejlepší. Je to Ať je hudba tvůj lék, Dotyky, Chtěl bych tě líbat, Máma, Only You, anebo Příběh malého chlapce. Hlasujte na stránkách kiss.cz. A teď si dáme další muziku. Tohleto je Alice DJ, Will Iver.

0: jiný. Nehraje více písniček na přání. Jukebox. Jukebox Rádia Kiss.
1: Kizáci, už jsme tady měli posluchače Pavla ze Skotska, pak jsme tady měli Medvěda, který nás ladí ve Spojených státech, zároveň je tady Jirka, který posílá i fotku a zdraví z Tahiti, no a potom tady máme Radomila z Irska, no jste pěkně rozcouraný po tom našem světě.
2: Ahojtí Kubo, prosím tě, zahraj mi písničku Co se stej a bylo by to pro moji skvělou ženu Janču, která určitě spinká pro všechny kysaky. Tobě do studia a pro všechny pracující, jak nám to utíká na ten noční. Díky moc, Radomil, a zdravím z Irlandie a volume doprava.
1: A kdy nás ladíte kysáci vy? Dejte vědět.

0: dream last night.
1: Až 7000 korun rozdáváme každé všední ráno na Rádiu Kiss. Na Rádiu Kiss.
2: Vstáváte do práce nebo do školy až po 7 ráno?
3: To děláte chybu.
4: Nalaďte si budíka na 7 ráno, protože si tím můžete vydělat až 7000.
1: Partnerem celoroční soutěže 7 v 7 je Comfort Group.
5: Potřebuješ novou dřevěnou pergolu, carport nebo krov? Přijedeme, vše přesně zaměříme, vyrobíme na míru a odborně namontujeme kdekoliv v České republice. Spolehni se na kvalitní řemeslo a realizaci bez starostí. Comfort Group Wood Forte. Více na webu wood-forte.cz.

0: Vánoční jukebox.
1: Jukebox.
2: Na stránkách kiss.cz můžete hlasovat o 10 nejlepších hitech podle vás a zároveň tam se zařazuje DJ Basslicker dvě novinky. Jednu z nich vybírá Karel.
3: Ahoj Kubíku, můžu tě ještě poprosit o zahrání písničky Loco Coco, písničku Poletí to tobě do studia, všem tisákům a hlavně kamelňákům. Čau Karel. A prosím Kubíku, všem fajn lidem. Čau.
2: Tak hrajeme všem fajn lidem.
0: Rádio

0: Je tu další hodina a s ní i spousta muziky podle vás, tak dejte vědět, jaká muzika to bude.
1: To nejlepší od 90. let. I v nočních juboxech Rádia Kiss.

0: Radio Kiss.
1: Jedna hudební pecka střídá druhou. Tohle byl Captain Jack a jeho Captain Jack. Teď si dáme Pink a Try. A pokud chcete slyšet i vy svůj oblíbený song, tak volejte studio Radio Kiss právě teď. 210 323 323.